0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za základní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S tím nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce. Fotbalový golman Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. A v úterý bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzrostl od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností. V jednotlivých okresech nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Také změny v superdávce stvrdil prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Podle něj ministerstvo společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Ten se odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva společně s deblistou Patrikem Ricklem jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Opoziční ODS představí po středečním jednání stínové vlády 60 konkrétních opatření proti suchu. Za základní pokládají její představitelé zadržování vody v půdě. Vláda Andreje Babiše obnovila národní koalici proti suchu. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale žádný plán nemá a probudila se pozdě. S tím nesouhlasí ministr životního prostředí Igor Červený. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Ruský nejvyšší soud odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce. Fotbalový golman Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační golman Vicario míří na hostování do Juventusu. A v úterý bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčata jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností. V jednotlivých okresech nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Také změny v superdávce stvrdil prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Podle něj ministerstvo společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Ten se odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva společně s deblistou Patrikem Ricklem jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga.
4: Oší tě dostane blíž ke hře.
2: Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
4: Radio Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Zprávy. U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Rodičovský příspěvek vzrostl od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčata vícerčata jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu podepsal Petr Pavel. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od října z nákladů domácností. V jednotlivých okresech nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Také změny v superdávce stvrdil prezident. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Podle něj ministerstvo společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V Mnichově málem došlo k letecké katastrofě. Start letadla společnosti Vietnam Airlines provázely problémy. Ten se odlepil od země více než 100 metrů za runwayí. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vítko Přiva společně s deblistou Patrikem Ricklem jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům, řekl kapitán Tomáš Berdych. A v úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: skupina Turbo a Hráč zasáhne do první hodinky ranního vontonu. Těšte se i na klasiku od Olympiku. No a dáme si taky jednu klasiku. Tina Turner, the best, jenom to nejlepší pro vás.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Praha Hagibor má, přátelé, oblohu jasnou. No, sem tam nějaký ten mráček. Za okny studia je na teploměru 14 stupňů zatím. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle s přeháníkami, a 17 až 22. To jsou teploty, které na nás budou dnes působit.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, díky za to, že jsme tu společně i dnes v úterý s datem 18. srpence. Co na nás čeká v ranním vysílání? No, trošku zábavy, trošku poučení v uvozovkách, trošku legrace a taky především hodně muziky. Tak těšte se na to. Mimo jiný za chvíli si připomeneme koncert Rolling Stones, který se odehrál před lety na Strahově. Byl to první velký koncert slavné kapely u nás. Oslavíme narozeniny třeba Roberta Redforda a také jedné krásné české zpěvačky. To si dokonce i pustíme. Tak tedy začínáme s Luckou Bílou a její obyčejnou holkou. Já vám přeju skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Zelenková v ranním pontonu v 8 hodin 11 minut. No, Jitka oslavila před 2 měsíci, přátelé, 76. narozeniny a vypadá stále skvěle, naprosto skvěle. Historia magistra, víte, dějiny jsou učitelkou života, nám vždycky říkala při hodinách dějepisu soudružka učitelka Šindelková, já ji zdravím tam nahoru, byla skvělá. No tak pojďme se podívat na tu historii magistru, víte. V roce 1894 byl v Ostravě zahájen provoz parní tramvaje. 1970, přátelé, mladoboleslavská Škodovka představila veřejnosti nové kupé Škoda 110R. Wow, žluté R-ko, to byl náš klukovský sen. V roce 1990 na Strahově koncertovala britská skupina The Rolling Stones. Byl to první koncert velké a slavné západní kapely u nás. Byli jste taky? Já jo. 90 let by se dnes dožil Robert Redford. Jeho filmy oslovilo několik generací. Držitel 2 Oscarů nás opustil bohužel na podzim loňského roku. Sportovní komentátor a vysokoškolský pedagog působící na katedře žurnalistiky Univerzity Karlovy Robert Záruba má dneska, přátelé, 59. narozeniny a mimo jiné Robert je držitelem diváckých cen TT za rok 2003 a 2004. Je krásná, přátelé, navíc krásně zpívá. Kateřina Marie Tichá je dnes 32letá. Pikoška, no Pikoška zní tak, že 10 let působila jako doprovodná zpěvačka skupiny Jelen. Kateřina vystudovala sociologii a sociální antropologii na Univerzitě Karlově. No a to umělecké jméno Marie, tedy Kateřina Marie Tichá, si zvolila na počet svých prababiček Marií. Tady máme Kateřina Marie Tichá a Plamen z Bontonu.

0: Dej mi víc své lásky, skupina Olympika, pozdrav od Petra Jandy. Posloucháte ranní bonton, je 19 minut po 8 hodině a máme tady svátek neboli jmeniny. Meniny. Svátek má totiž dneska Helena. Přátelé, je to jméno řeckého původu, které znamená, co byste si typli, světlo. Je to světlo anebo pochodeň. K jeho známým nositelkám patří zpěvačka Vondráčková, atletka Fibingerová anebo filmová dokumentaristka Třeštíková. Helenek, Helč a Heliků se u nás vyskytuje 75 tisíc. No a dále pojďme poskočit. Silver a Miranda, to jsou pro dnešek veličiny kočičího rázu, slavící svůj svátek. No a jak je to u hafíků a hafic? Tady je to štěstí, přátelé, tedy hafan jménem Lucky, ano? No, abych to upřesnil, Lucky je štěstí, že? No, mějme je rádi, ani oni tady s námi nebudou věčně, miláčkové čtyřnozí. Helenkám přeju všecko nejlepší, samozřejmě Silverům, Mirandám a taky těm Lakíkům přeju taky krásný den. Posílám další muziku, za chvíli zazní Murray Head. S touhle kapelkou se podíváme až do Bangkoku a taky to bude slza a holomráz. To vše na vašem Rádiu Bonton.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospec.

0: Slza a holomráz. Dámy a pánové, posloucháte ranní bonton. 8 hodin 29 minut. Za chvíli si zahrajeme Lucii a dáme si taky skvělou Tinu Turner and the Best. Nicméně taková otázka. Máte doma nastávajícího prvňáčka? No, pokud ano, tak doufám, že máte našetřeno. Nakolik přijde taková výbavička do první třídy, si řekneme za chvíli. No, není to zrovna za pár kaček.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů a bude s nimi chtít řešit výdaje a úspory. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, kroupy i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali například u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Zhruba 2 týdny poté, co provozní ředitel Mezinárodní fotbalové federace FIFA Kevin Lamour ostře kritizoval svého šéfa Gianniho Infantina, ve funkci skončil. Informace listu New York Times oficiálně potvrdili německé agentuře SID představitelé federace. A dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Naměříme přes den 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách se maxima zastaví na 13 stupních.

0: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muziky.
1: Rádio Bonton, tady je česká hudba doma.
2: A Lucie tím pádem taky.

0: Tohle byla skupina Lucie a píseň Srdce. Dámy a pánové, posloucháte ranní bonton. Čas říká, že 8:30. No a pojďme se podívat na ty prvňáčky. No mají už to za pár celkem. Kompletní výbava, dámy a pánové, pro prvňáčka stojí v průměru asi 6,500. Základní levnější variantu pořídíte zhruba od 3,500, zatímco kvalitní značkové sety a prémiové pomůcky mohou přesáhnout 7,000, no až do 10,000, takže pojďme se na to podívat trošku blíže. Školní aktovka, což je to úplně nejdůležitější, na to se prvňáčci vždycky těší. 2000 až 4500, což je nejdražší a nejdůležitější položka, samozřejmě penál, no ten nesmí chybět. 300 až 1000 korun, základní pomůcky, jako jsou pastelky, tušky, sešity a obaly, tam se můžeme došplhat až na 1500 korun. Dále výtvarné potřeby, které prvňáček potřebuje: vodovky, voskovky, kufřík. Já měl krásný červený kufřík, bíle lemovaný do první třídy. Dlouho jsem ho měl, nevím, kam přišel. No, tak za to hledáte 1000 korun, ano. No, dále oblečení a přezůvky, což je cvičební úbor, bačkorky, sáčky a tak dále. Tam se taky můžeme vyšplhat až na 1500 korun. No, tak, samozřejmě, pokud se řekne první třída, mě se vybaví klasický seriál My všichni školou povinní. Určitě spousta z vás je na tom podobně. No a pojďme se podívat na to, jak to vidí prvňák Jirka Oliva právě z tohohle seriálu.
1: Když jsme šli na oběd, tak na nás volali: "Ty jdou děti z první C, vidíte, pitomce?"
2: Radio Bonton.
0: No, pojďme na další muziku. 8:41. No, prvňáčci určitě nejsou pitomci. Každopádně pojďme na další muziku. Za chvíli Robbie Williams nebo skupina Turbo. Dáme si taky The Conos. To vše na Bontonu.

0: Kapelka 74-75, skupina Cornwalls, to je prostě klasika. 9 hodin vy posloucháte ranní bonton, Milan Fiala vám přeje krásný, úžasný den, no a zdravím až do Nového Jičína paní ředitelku Hanku Skočkovou, která nás poslouchá, no už se taky chystá na ty děti, tak si to tam užijte na Moravě. Každopádně nejenom pro Moravu, ale vůbec pro celé Čechy a i dále všude, kde nás posloucháte. V druhé hodince ranního bontonu zapije Pošský Karel. Zůstanu svůj a tvoru stárná. Zaspívá taky Marek Ztracený. Obrovský sukces byl ten jeho koncert na Letné. Přes 70 tisíc lidí. No a dáme si jednu klasiku. Holiday, takový malý prázdniny s Madonou.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No pojďme se podívat na oblohu. Přátelé, oblačno až polojasno dnes, ojediněle s přeháňkami. 22 stupňů, to jsou maximální, nebo to je maximální teplota, která nás dnes bude provázet. Zítra, středa, tedy bude oblačná až polojasná s lehkými přeháňkami. No a celkem nás ohřeje, bude 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Víte co, no někdy se dějí nevysvětlitelné věci mezi nebem a zemí. Jakou má souvislost vydání nových hudebních alb a nehodovost na silnicích? To si ujasníme za tři písně. No ani byste neřekli, ale nějakou souvislost to mít bude. Každopádně, jakou souvislost mají sluneční paprsky a déšť? To nám zase vysvětlí meteoroložka na slovo vzatá Dagmar Honcová. Rubrika Žít podle počasí má vyhrazen stále stejný čas ve vysílání ranního bontonu. No a muzika chybět samozřejmě nebude. Za chvíli David Dale anebo Laura Brenigana. Gloria, tak si to užijte.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Posloucháte ranní bonton, tohle je Madonna Holiday, samozřejmě americká popová hvězda, nejenom americká. No a přátelé, pojďme se podívat do Ameriky na rádiu Bonton právě teď 15 minut po 9. hodině. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí dopravních nehod. Zjistila to totiž studie vědců z Harvardovy univerzity. O co jde? No, výsledky naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem. Odborníci totiž zjistili, že lidé si na streamovacích platformách v den vydání významných alb přehrávali 200 nejoblíbenějších skladeb v Americe, téměř o 50% více než v jiných dnech. No, jak my v Česku víme, čert nikdy nespí, tedy zejména za volantem. Buďte tedy obezřetní, nejenom když posloucháte muziku. A propo, víte, jak poznáte veselého motocyklistu? No, ten má přece na zubech nalepené mušky.

0: 9 hodin 21 minut, tohle je Jason Donovan a jeho píseň Everyday. Každý den, přátelé, sledujeme počasí, je to důležité, co si budeme říkat už jenom proto, abychom se ráno přioděli tak, jak má být, protože rána bývají chladná už teď a přes den zase ty teploty vystoupí. Každopádně pojďme se podívat na to, jak to vidí meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno. Úterní počasí bude daleko klidnější, než tomu bylo v pondělí. Úterý bude i nejchladnějším dnem z celého týdne, takže dlouhý rukáv rozhodně všude sebou, a to zejména v Čechách, kde se odpolední teploty zastaví mezi 18 až 22. Pouze na jižní Moravě tu teploměru vystoupá ke 24 stupňům. Přehánky očekáváme pouze ojediněle. V odpoledních hodinách budou četnější v okolí Šumavy, tam spadnout může až 10 litrů na metr čtvereční. A jinak bude převládat oblačno až polojasno, takže ideální den na to vyrazit někam za sportem. A ještě přidám pronostiku, která říká, že přinese-li déšť svatá Helena, bude Otava dlouho zelená. Ať bude pršet v následujících dnech, jak bude pršet, tak strávy už je na území Česka víceméně seno.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Skvělá Jana Kirchner, pokoj v duši. 9.31, posloucháte Ranní bonton, za chvíli Marek Ztracený, Eddie Grant a taky nejnovější zpravodajství.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Pěkné dopoledne, zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informovala Digitální a informační agentura. Při ruském útoku v ukrajinské Charkovské oblasti zahynulo nejméně 10 lidí, uvedl šéf místní vojenské zprávy. Dalších 8 osob bylo zraněno. Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Indrid Tuci. 25-letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Oba kluby o tom informovali na webu. A dnes bude nejdřív oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na jižní Moravě až 24. Na horách čekáme maxima kolem 13.

0: Radio Bonton.
1: Ahoj, tady Marek Ztracený. Přeju vám senzační léto s Rádiem Bonton.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: 8.39, Marek Ztracený dospíval, měl obrovský koncert na Letné, spousta lidí reptá, ale já to Markovi samozřejmě přeju, fantastický životní úspěch. No, pojďme se podívat na další muziku, za chvíli třeba Karel Gott Zůstanu svůj, anebo také zpěvačka Bonnie Tyler. Právě s ní se včera na jejím pohřbu ve Svencí rozloučili fanoušci, přátelé i rodina. Zpěvačka zemřela 8. července v portugalské nemocnici několik týdnů poté, co byla hospitalizována kvůli akutní operaci střev. Bonnie bylo 75 let. Narodila se tedy 8. června 1951 ve velšské vesnici Skewen jako Gaynor Hopkinsová. Na pěveckou dráhu se vydala v polovině 70. let a hned její první single Lost in France se v britské hitparádě umístil v první desítce, což samozřejmě je veliký, veliký úspěch. No, mimo jiné Bonnie měla 3 nominace na hudební cenu Grammy a 3 nominace na cenu Brit Awards. My si ji připomeneme z písní It's a Heartache, kterou naspíval i náš Karel Gott. Bonnie Tyler už za chvíli na Bontonu.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: krásná bezprašcová basa dozněla, přátelé, dozněla poslední píseň ode mě pro vás. Ranní bonton končí, to je novinka, 9.59. Dámy a pánové, mějte se fantasticky, úžasně, nádherně, já se budu těšit klasicky zítra v 8 ráno. Do té doby doufám, že si to krásně prožijete. Se mnou ve studiu, kdo to je? On je jako nový, teď si dal rohlíček s Godhajem, se sírem. A je...
1: Ty jsi mě práskl, chlapče.
0: Jako nový, nic mu nebylo jemu lépe. Dan Kostka!
1: Ano, jsem tady, voilà. Výborně jsem posvačil, náš kolega Krakonošík přinesl krásnou výbavičku, Emmentaler, Godhaj a krásný klasický tukový rohlík, tak jsme zaspomínali na mladá léta.
0: Tak já vás...
1: Naložili si tohle, ale to tě byla dobrota.
0: Já vás, kluci, prásknu, kluci mi taky nabízeli, jenže zrovna před malou chviličkou jsem dojedl rohlíček se šunčičkou.
1: No, jo, zatímco tak. Ranní moderátoři jí rohlíky se šunkou, my ostatní pouze rohlíky s Godhajem. A to prostě v rádiu bývá. No, nedá se nic dělat.
0: Měl se slíp učit.
1: Tak to byl Milan Fiala. Milane, já se s tebou loučím, měj se krásně, ahoj.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: No a s plným bříškem vás zdravím, přeju vám nádherné úterní dopoledne až do 11. hodiny, už tradičně plné vašich hudebních přání. Tak si o ně pište SMS-kou na 736 300 888 nebo zprávou na Face nebo Insta, či za chvilku se do toho dáme. Ovšem teď už v kalendáři vidím také Helenu, která dnes slaví svůj svátek. Milé dámy, vám přeju všechno nej a vám posílám tu úplně první písničku. Tady už je Abba.

Na rádiu Bonton Jelen a Hradišťan pěkně pospolu. Já vám přeju nádherné úterní dopoledne. Písničková přání jsou tady a s nimi také vaše první zprávy, které už dorazily. V jedné z nich píšete: ahoj Dané, tady Alice z Krušárny. Poprosím o písničku Beautiful Day od U2 mým dvěma nejúžasnějším chlapům v životě. Prvnímu synovi Patrikovi k dnešním 25. narozeninám a pro manžela Robina k našemu 8. výročí svatby. Jste nejlepší, díky moc. No tak Alice, díky za zprávu. Koukám, že dneska máte slavící dvoják, tak si ho užívejte. Takže Patrikovi samozřejmě za celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší k jeho narozeninám. No a vám dvěma s Robinem spoustu dalších šťastných, úžasných manželských let. Tak, tady máte YouTube, ať se vám líbí.

Na rádiu Bonton rocker čelem i duší, tak to byl Aleš Brichta. No a já mám pro vás také další SMSku, která už dorazila. Pojďme se podívat, pro koho to bude. Píšete dobré dopoledne, Dane, vám i posluchačům rádia. A prosím, jen tak pro dobrou náladu zahrát Support Lesbians a Monet. Děkuju, Dáša nám píše. Tak Dášo, pro vaši dobrou náladu uděláme cokoliv. Tady je máte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Lucie Vondráčková zapěla několik krásných tónů na vlnách Rádia Bonton. Vypíšete další SMSky na číslo 736 300 888. No a v jedné z nich stojí napsáno: dobrý den, Danečku, od zítra máme dovolenou, jupí. Zahrál byste nám na bezproblémovou cestu písničku Euforia od Loreen. Děkujeme a hezký den všem, přeje Ivana. Tak milá Ivanko, užívejte dovču úplně plnými doušky. Samozřejmě klidně dejte vědět, až se vrátíte, abych vám zahrál něco na ten návrat do té smutné pracovní reality. V každém případě teď na to ještě nebudeme myslet, ale teď koukám, si pěkně zatančíme. Tak ať se vám tam líbí, ať se vám písnička líbí, tady ji máte.

To byl Sebastian na Bontonu, teď už vy a vaše další zprávy v písničkách na přání. Píšete například: ahoj Bontoňáci, prosím o zahrání písničky Rychlík jede do Prahy od Ivana Mládka. Jen tak pro radost, děkuji, napsal nám Matěj. Takže Matěji, tady máte Ivana i s Benjo Bandem, s nimi se zaspívá Luděk Sobota a zpívají pro vás na Bontonu. Tak pojďme na to.

Na rádiu Bonton jedna čtvrtina kapely Beatles, tak to byl George Harrison. Já vám přeju krásné úterní dopoledne, vypíšete Danečku Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Daniele Landy Touhu, děkuji, napsala nám Romana, takže milá Romčo, pokud po touze opravdu velmi toužíte, já vám tu touhu vyplním právě teď. Tak tady ho máte.

možnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Na Radiu Bonton dospívala půvabná Australanka Kylie Minogue. Já mám pro vás další vaše zprávy, které dorazily. V jedné z nich píšete ahoj Dane, pro pobavení, pohodový den a taky pro kolegu Jiřího poprosím o písničku Co z tebe bude od Pokáče. Moc děkuji a krásný den přeji. Tak tohle píše Táňa, tak Táňo, pojďme se bavit, pojďme se smát a Jirko, vám přeju nádherný den i s Pokáčem a touhle písničkou, tak tady ji máte.

Naprosto úžasný hudební počin Freddie Mercury a s ním Montserrat Caballé, Barcelona na vlnách Rádia Bonton. A také další hudební přání vypíšete prosím o zahrání písničky pro Páju od Moniky, písničky od Kabátů, Houby magický, děkuji. Takže Pájo, Monča vás zdraví, já taky, celé Rádio Bonton též, no a Kabáti se k tomu přidávají, tak tady je máte.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v loužek

0: Zdravím vás, bontoňáci, krásné úterní dopoledne vám všem přeju, tak kabáti, to byla tečka za dnešními písničkami na přání. 11. hodina se blíží, po 11. s Denisou Mekešbirka. Zaskočí také jak Xy s Puberťákem. A jako další na scéně zaspívá také Michael Jackson. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: A teď už společně jedeme dál. Za malou chvíli se zastavíme u Heleny, která dnes slaví svátek. No a muzika, tak to jsou právě teď Culture Club na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

0: to bude Depeche Mode na vlnách Bontonu, 11 hodin 18 minut, to je aktuální čas. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. Dnes kalendáři vládne Helena Helča. Helenka, zdraví dneska, má hodně spoustu a spoustu přátel a gratulantů taky, protože slaví svůj svátek. A já jsem se podíval na to, co že vlastně o ní říkají hvězdy. Podle nich je to prý taková cílevědomá osůbka, která prostě nikdy nestrácí ze zřetele své osobní zájmy, své plány dotáhne vždy do vítězného konce, a to i v případě, že se jí do cesty postaví zdánlivě nepřekonatelné překážky, stejně jako krásná Helena Trojská. I ona prý umí využít svých půvabů k tomu, aby dostala muže tam, kde je chce prostě mít. Ostatně plést mužům hlavy prý baví v jakémkoliv věku, přitom si ovšem dává velký pozor, aby nikomu zbytečně neublížila. No alespoň, že tak, milé Heleny. No tak slavte, jak jen umíte, pleťte nám hlavy, dneska je to všechno povoleno. Máte totiž svátek, tak všechno nejlepší za celé rádio Bonton přeju. Posílám také další muziku, za chvíli to budou třeba Krištof nebo Belinda Carlisle. No a pokud nás ladíte za volantem, chystám i dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Jsem vůně, kterou kladeš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Na Rádiu Bonzon zpívala Belinda Carlisle. Já vás zdravím, přeju vám hezké dopoledne. Pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonzon doprava.
0: Zdravím bontoňáci za volantem a na cestách D6, tady pozor na bouračku na sjezdu exit 139 ve směru na Prahu. Bouralo se také v Praze v ulici Malešická, kde jsou v sobě dva osobáky, no a zamíříme ještě do Ústí nad Labem, ulice Neštěmická, i tady havarovala dvě osobní vozidla, tak jezděte prosím v pohodě, opatrně a s rozvahou, já vám přeju šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika, ptáte se, za chvíli třeba kapela Team, také Cyndi Lauper, anebo Cyndi X.

Zatím na vlnách Bontonu. Já vám přeju nádherné úterní dopoledne. Dnes je to shrnu včele 18. srpna slaví svůj svátek. Co dalšího se dnes právě v tento kalendářní den vlastně děje? Máme například, to je celkem zajímavé, Národní den fajitas, také Národní den zmrzlinového koláče a dokonce také Den šťastné náhody. Takže kdybyste se nějakou šťastnou náhodou dostali k některé z těchto dobrůtek, můžete to parádně oslavit. Tak dobrou chuť vám přeju a posílám také další muziku. Do 12. hodiny třeba Pink, také Marcela Holanová, anebo Michael Jackson.

0: Australští Savage Garden na rádiu Bonton, přesně udereme 12. hodiny. Já vám přeju hezký úterní den. Ahoj léto, Hanka Zagorová. Ano, zpívat vám bude po 12. hodině podobně jako Reddy Kirkan. Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak. Ano, 1+1 budeme počítat a dáme lambádu s Kaomou. No a dáme také zítřejší počasí, jakže vlastně bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra oblačno až polojasno, ojediněle čekáme déšť nebo přehánky, jinak odpoledná večer, hlavně v té severní polovině území, bude až zataženo, místy s deštěm, no a nejvyšší denní teploty budou parádní 23 až 28, na jižní Moravě dokonce až 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už vám samozřejmě přeju takovou dobrou chuť k dnešnímu, tedy úternímu obědu, pokud právě teď obědváte, no a mám pro vás také další skvělou muziku. Laid back na Bontonu.

0: Na rádiu Bonton dalo by se říct taková píseň italsko-amerického přátelství Albano a s ním Romina Power na našich vlnách ve 12 hodin a 20 minut. K tomu já vám přeju hezké úterý. Mimochodem Česko takto zaznamenalo další úspěch světového měřítka. Jako astronomický snímek dne, právě dnes totiž, americký Národní úřad pro letectví a vesmír publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka nazvanou Perseidis Persea. Snímek vznikl časozběrně během necelého týdne, no a ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce v Jizerských horách. Tak Jakubovi obrovská gratulace. Pro vás dopravní informace a muzika k tomu. Za malou chvíli na Bontonu třeba Heart anebo Reddy Kirken. Tak zůstaňte s námi.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Posloucháte Rádio Bonton, teď už vyrážíme na cesty.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A další dopravní informace, startujeme na dálnici D1. Pozor, bouralo se na 92. kilometru ve směru na Brno. Bouračku máme také v Praze, v ulici Vilzonova, kde havarovala dodávka s osobákem. Neprůjezdný je tady střední jízdní pruh. No a míříme ještě na Písecko do Protivína. Tady opatrně v ulici Mírová, kde havarovala dvě osobní vozidla. Tak jezděte opatrně, v klidu a pohodě. Šťastnou cestu vám přeju. No a vybírám také další parádní muziku. Vybral jsem třeba Divokýho Billa. Bude také Kauma, anebo Buty Statu.

0: zpátky nás přijít.
1: Divokej byl na Bontonu, krásné úterní odpoledne přeju. Helena slaví svátek, narozeniny třeba zpěvačka a kytaristka Kateřina Marie Tichá, herečka Lucie Benešová anebo sportovní komentátor Robert Záruba. Ti všichni dnes 18. srpna pěkně juchají, těm všem samozřejmě celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, no a vám všem ostatním posílám také další skvělou muziku. Za chvíli třeba Michal David, Hanka Zagorová a právě teď na Bontonu Beverly Craven.

0: Na rádiu Bonton zpívala Beata Dubasová, 13. hodina, k tomu dvě minutky Helenka Vondráčková. Ta už je připravená v té další hodince dnešního odpoledne, podobně jako opět A Radeček. A nebo kapela Queen. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra dobrá zpráva, no tak počasí to bude celkem fajn, řekl bych, protože obloha to bude oblačná až polojasná, ojediněle čekáme déšť nebo přehánky, ale ty nejvyšší denní teploty ty by šly 23 až 28 na jižní Moravě, až 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: My už za malou chvíli vyrazíme na vodu do Ústeckého kraje, teď ovšem za další muzikou. Chris Norman a Suzy Quattro.

tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radio Pontón.

0: Tak to byl Eurythmix na Bontonu, já vám přeju krásné úterní odpoledne. No a dobrá zpráva, tak ta přichází pro turisty v Ústeckém kraji. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle s Ústí nad Labem do Mělníka a která už měla svůj provoz ukončit, bude pokračovat ve stejném rytmu až do září. Vlastně bude tomu až do konce září a 2. října. Poté bude linka v provozu do 1. listopadu už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje, no a cestující si mohou zakoupit jednotlivé jízdné anebo jednodenní síťovou jízdenku. To je možné kombinovat i s jinou formou městské dopravy. No tak stále ještě hurá na vodu a také za další muzikou. Za chvíli to budou třeba opět a Radeček, zaspívá i Marika Gombitová, no a já chystám další dopravní informace. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Slovenská hviezda Marika Gombitová na Rádiu Bonton. Teď už také dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A ty startujeme na dálnici D1. Tady stále pozor na 92. kilometru ve směru na Brno, kde havarovala dvě nákladní vozidla. Bouralo se také v Písku na Velkém náměstí. Tady jsou v sobě dva osobáky. No a ještě Plzeň, ulice U Prazdroje. I tady nám hlásíte nehodu dvou osobních vozů. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. Vybírám také muziku, za chvíli to bude třeba Slza, Helena Vondráčková, anebo právě teď Ozzy Osbourne.

Tak to byla Slza a Celibát na Bontonu. Já vám přeju krásné úterý. Dnes máme 18. srpna. Mimochodem, koukám, že v roce 1960 měla právě dnes skupina Beatles své úplně první veřejné vystoupení. Bylo to tehdy v Hamburku ve striptýzovém baru, kde následně hráli ještě další 3 měsíce až 8 hodin denně. No tak tehdy ještě pánové netušili, jaké hvězdy z nich počase budou a které se z nich stanou. Ovšem nakonec se povedlo a z toho striptýzového baru to dotáhli opravdu hodně, hodně vysoko. Ovšem, my už teďko mrkneme o několik let zpátky do roku 1993. Právě tehdy vznikl úžasný hit Runaway Train od kapely Soul Asylum. Tady ho máte, tak ať se líbí.

0: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju nádherné úterý s datem 18. srpna. Minutka a půl a je tady 14. hodina, po 14. kapelu Queen střídá třeba první dáma české country. Ano, Věra Martinová bude zpívat. Jako další na hudební scéně Bontonu také Voxel.
1: Svým ti bdím, něco mezi tím, v hlavě svár a žár, který neuhasí.
0: A což tak hledá Ciroxet. Ano, dáme je pro vás, tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a teď už je opět na čase posunout se malinko dál dnešním odpoledni. Už za malou chvíli je také na čase, aby dorazila ta, která o počasí ví naprosto vše. Ano, kolegyně Dagmar Honcová, která už to zítřejší velmi pilně propracovává a chystá. Počkejte si na to. Do té doby s muzikou Věra Špinarová.

0: Na rádiu Bonton zpíval Falco, já vás zdravím a přeju vám hezké úterní odpoledne. Jaká bude středa, to vám právě teď prozradí Dáša.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na středu. Středeční charakter počasí bude velmi příjemný. Očekáváme totiž oblačno, přechodně i polojasno, pouze ojediněle s dešťovými přeháňkami, nebo také s bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty v porovnání s úterním dnem půjdou velmi rychle nahoru a na Moravě a ve Slezsku bude rtuť teploměru opět atakovat hranici 30 stupňů Celsia. Ale i v Čechách nás odpolední teploty budou lákat k vodě. Zastaví se mezi 23 až 27. A mimochodem, to vyrazit k vodě je vlastně skvělý nápad, protože naši pocitovou teplotu bude zvyšovat vlhkost vzduchu.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Tak to byl Hopsanda se Soul Sisters na vlnách Bontonu. Já vás zdravím, přeju vám hezké úterý. Ptáte se, jakže to vypadá s dopravou? Mám tady aktuální informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Například z dálnice D0 tady ve směru k D1 právě teď se tam řeší nehoda nákladního vozidla s osobním. Bouralo se na Písecku v obci Milevsko, tady pozor v ulici Masarykova, kde jsou v sobě dva osobáky, no a ještě Českolipsko, silnice 263 v obci Kravaře, i tady jsou v sobě dva osobáky, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a aby se vám lépe jelo, tak budu také parádně hrát. Za chvíli to bude třeba dobrý kafe, Lucky Bílý, Ricky je Povery, anebo Voxel.

0: čas se být.
1: Na Rádiu Bunton takové jemné odpolední zastaveníčko na kafíčko s Lucí Bílou právě teď ve 14 hodin a 37 minut. Jinak Markétce Majerové, mé milé krásné kolegyni, už se pravda káva také vaří, protože už za chvilku, tedy úderem 15. hodiny, jí tady máte. Ode mě do 15. ještě další muzika, za chvíli třeba Iveta Bartošová, Věra Martinová, no a teď už kapela Roxette na Buntonu. Tak mějte hezký den a pohodový poslech vám všem přeju. Rádio.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné úterní odpoledne vám přeji. Máme 18. srpna, svátek slaví Heleny. A taky je dneska den šťastné náhody. Tak se na něj za chvilku podíváme, proč pak se slaví i jak si štěstí a náhodu přitáhnout do života. Teď tady ale pro vás mám Alice Springs, Mirai anebo Ricka Astleyho. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Starship na rádiu Bonton. Hezké úterní odpoledne. Už se podíváme na to, co se nám to dneska slaví, a to je den šťastné náhody. Takže přátelé, tento den oslavuje šťastná řízení osudu, nečekané a radostné objevy, milá překvapení a pozitivní náhody, které vnášejí do života radost. A samotný den šťastné náhody iniciovala v roce 2001 autorka Madeleine Kay s cílem povzbudit lidi k všímavosti a víře v nečekané dobré věci. Takže, jak ten dnešní den máme prožít? Máme si všímat drobných každodenních radostí a překvapení? Máme zkusit jít domů jinou cestou než obvykle? A máme být otevření novým setkáním a neplánovaným zážitkům? To zní úplně skvěle. Já se podle toho budu určitě řídit a za chvilku se podíváme na to, jak si štěstí a náhodu přitáhnout do každodenního života. Ale teď je na řadě Single X. Hezké odpoledne.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Adam Ďurica na Rádiu Bonton, příjemné úterní odpoledne. Už jsme si říkali, že se dneska slaví den šťastné náhody a tak jsem se podívala na to, jak si štěstí a náhodu můžeme přitáhnout prostě do běžného života. Takže za prvé, bavme se s lidmi, protože každý člověk nese novou šanci. Máme zkoušet nové věci a říkat ano příležitostem. A jak můžeme změnit své myšlení, abychom byli naladěni na ty šťastné náhody? Máme poslouchat svůj vnitřní hlas a máme si prostě všímat toho, co nám říká intuice, protože často to víme dřív, než jako nám to řekne ta hlava nějak. Máme být vděční a každý den si všimnout 3 dobrých věcí, které se nám staly, a mozek pak automaticky hledá další dobré zprávy. A máme čekat dobrý konec. Když se stane chyba, tak ji máme nechat být a věřit, že nás to naučí něco užitečného pro příště. Takže poslouchat vnitřní hlas, být vděčný a čekat dobrý konec. Co vy? Já do toho jdu. Mně se to líbí. Den šťastné náhody bych slavila denně. Teď tu máme oslavně Shakiru, Leška Semelku nebo Cranberries. Hezké odpoledne.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
4: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
5: Krásné úterní odpoledne s datem 18. srpna. Dneska se může stát cokoliv, protože je den šťastných náhod, tak buďte připravení. A teď si můžeme užívat třeba báječnou muziku Broutu BSP, Eva Farná s Martinem Chobotem, anebo The Bangles. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

Bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerut, gerut, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: Příjemné úterní odpoledne vám přeji. Vidím tady, že před námi je písnička Petra Muka Láska, ta nebezpečná věc. A musím říct, že mě vlastně strašně překvapilo, když jsem se teď dopočítala, že Petr Muk zemřel už před 16 lety v roce 2010. Bylo mu jenom 45. To je tak nefér, Peťo. Když zavzpomínáme, tak v roce 1985 založil úspěšnou skupinu Oceán. Ta pak předskakovala v roce 1990 britské legendě Depeche Mode na jejich turné. A po rozpadu Oceánu Petr založil úspěšný projekt Šalom. V roce 2002 a 2003 získal stříbrného českého slavíka a vůbec, ale vůbec neměl umřít podle mého názoru. Takže teď je tu pro vás Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Hezký den s rádiem Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

情。že mezi příliš a dost stojí vysoký most a

hodiny na rádiu Bonton, hezké úterní odpoledne. Máme 18. srpna a to slaví svátek kdo? 74 400 dívek a žen, které nosí jméno Helena. Tak se na vás, Helenky, podíváme. Vaše jméno pochází z řečtiny a můžeme ho přeložit jako pochodeň nebo světlo. Vy jste velmi cílevědomé a nikdy nestrácíte ze zřetele svoje osobní zájmy a své plány dotáhnete vždycky do vítězného konce. A to i v případě, že se vám do cesty postaví, ale pak třeba zdánlivě nepřekonatelné překážky. A dokážete svých půvabů využít k tomu, abyste dostali muže tam, kde je chcete mít. Teda plést hlavy mužům, to vás baví fakt v jakémkoliv věku. Ale vždycky si dáváte pozor, abyste někomu zbytečně neublížili. Tak milé Heleny, Helenky, krásný svátek vám přeji a je tu pro vás kapela London Beat. Hezké odpoledne.

0: a Markéta Majerová.
1: Příjemné odpoledne s rádiem Bonton, je 18. srpna a já zrovna studuji materiál o tom, že psi dokáží rozeznat lidský úsměv. Co to s nimi dělá? To si řekneme za chvilku, protože teď je tady čas na YouTube, kapelu Krištof, anebo na Alphaville. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Peča Boys na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Teď už se budeme věnovat tomu, jak psi dokáží rozeznat lidský úsměv a co to u nich vyvolává. Tak přátelé vědci dali pejsky do nějakého mozkového skeneru a ukazovali jim fotografie lidských tváří. A když ti pejsci viděli fotografii šťastných, usmívajících se lidských tváří, tak se jim v mozku rozsvítila oblast spojená s odměnou. To je super, paníček se usmívá, dostanu nějakou ňaminu. A ten výzkum taky teda ukázal, že oni umí rozeznat ty šťastné tváře, ale moc se nevyznají, když má člověk hněv, strach nebo smutek, protože prostě nejsou schopni rozlišit mezi různými negativními emocemi. Nicméně, to, že se usmíváme, to ten pejsek chápe, takže se na ně koukejme usmívat a mějme po ruce něco dobrého, protože se jim rozsvěcí centrum odměny. Mně se teď rozsvěcí oči, protože vidím, že bude zpívat Rod Stewart i Marek Ztracený. Tak hezké odpoledne.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Den šťastných náhod, ten se slaví po celém světě. Takže připomínám, máme si všímat drobných každodenních radostí, máme zkusit jít domů jinou cestou než obvykle a máme být otevřeni novým setkáním a neplánovaným zážitkům. Tak to si pořádně užijte dnešní večer. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3. A teď vás to nechávám ve společnosti Fade Hill, Kai Gotta a začne síl. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Bontón. Tady je česká hudba doma.

levandulová. Nádherně levandulová.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem vytvořil.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé

0: Radio Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům, věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Stát v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své sociální síti prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka měla rozhodnutí zásadní vliv na výsledek. Baník vyhrál 1-0 a ve středu bude oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem, letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionů eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během covidu. Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy tepleji až ke 30.
0: Radio Bonton.

zvyklých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, teď žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla seč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč. A přesto neřeknu, po zbytek dní, nic, co by nebylo.